4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Trpíte depresí? Netrpte. Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Jsi začanej. A ty jsi taky začanej. Tajná služba.
2: 9. července 1993 vstupuje do kin pořádný biják. Clint Eastwood se totiž na stará kolena rozhodl, že bude honit pořádného zloducha s nasazením života.
1: Ty jsi věděl, že ta pistole byla prázdná. Cítil jsi, že je nějak lehká, že je zásobník prázdný.
3: Mám pravdu? Jedna kulka tam bejt mohla.
1: Pane bože.
2: Režisér Wolfgang Petersen obsadil vedle temného depresemi svíraného Eastwooda ještě temnějšího a šílenějšího Johna Malkoviče, na kterého je skutečně radost pohledět, a René Russo co by tajnou agentku.
1: Víš, když jsem se stěhoval, varovali mě, že seš hajzl.
3: A měli pravdu. Ahoj v kanceláři.
1: Sakra, kancelář. Monroe chtěl, abychom proklepli nějakýho...
3: Postarám se o to.
1: Budu s tebou.
3: Ne, jdi domů za ženou a dětma.
2: Clint Eastwood původně film odmítl, protože mu je 62 a jeho postava je o dekádu mladší. Nicméně se po naléhání nechal přesvědčit. Určitě musel hodně zpytovat svědomí, když během natáčení skutečně visel na římse domu 6 pater nad zemí. Ovšem nebezpečný skok na požární schodiště místo něj provedl kaskadér.
1: Pane bože, to jsi ty?
2: Malkovič, geniální to herec, nasadil jako přípravu pro roli totální izolaci měsíc před natáčením. S nikým se nestýkal, nebral telefony a v televizi jen občas sledoval zprávy. Není divu, že je jeho postava ve snímku s nasazením života tak démonická, však za ní bude nominován na Oscara, cenu BAFTA a Zlatý glób.
3: To jsi byl ty, kdo mi včera večera vlezl do bytu.
1: McCrawley, kde pak jste?
3: Blíž, než si dokážeš představit. Jsem nesmírně rád, že s tebou mluvím. Mám pocit, jako bychom se znali.
1: Jak to?
3: Četl jsem o tobě, viděl jsem tvoje fotky. Nejoblíbenější agent Johna Kennedyho, nejlepší a nejchytřejší, ale to už je dávno.
2: Na snímku inspirovaném skutečným agentem tajné služby Clintem Hillem plně kooperovala americká tajná služba, což je zcela poprvé, kdy se CIA takto vložila do natáčení. S nasazením života je také prvním filmem, který nabídl svou upoutávku online ke stažení skrze AOL, ačkoliv v této době to je spíš třešnička. Za týden a půl byl stažen 170krát.
1: Co kdybychom se někde sešli? Můžeme to probrat.
3: To bych musel rád, ale čím míň toho budeš o mě vědět, tím líp.
1: A proč?
3: Protože mám v plánu zabít prezidenta.
2: S nasazením života. Thriller nejvyššího řádu podtržený skvělou hudbou Ennia Morriconeho, těžící ze syrové režie Wolfganga Petersena a charismatických hereckých výkonů Eastwooda s Malkovičem, bude zaslouženě celosvětovým trhákem. Není to jen klasický hollywoodský thriller, napěchovaný kaskadérskými kousky a akcí, ale má myšlenku.

0: web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie z Zone Rádia a hučí kuči tance. Dnes se ponoříme do novinek v kinech. Čeká vás Nolanův Odysseus. Kina nově nabídnou také severské drama Trochu života nebo komorní mexickou dramedii Mouchy. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

Do českých kin dorazil dlouho očekávaný epický velkofilm Odyssea od Christophera Nolana, natočený jako první celovečerní snímek vůbec výhradně na IMAX kamery. Odysseus, král Ithaky a strůjce lsti s trojským koněm, se po letech vyčerpávající války snaží dostat domů za manželkou Penelope a synem Telemachem, jenže rozhněvaní bohové mu do cesty staví obry, kouzelnice i mořské bouře. Doma na něj navíc čeká nová starost. Hejno nápadníků obléhá palác a nutí Penelope, aby si vybrala nového krále. V hlavních rolích se představuje Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong, Zendaya a Charlize Theron, tedy hvězdné obsazení, které by pokrylo klidně dva marvelovské filmy najednou. Sám Nolan popisuje projekt jako splnění dlouholetého snu natočit celý film na IMAX kamery a jako svou nejnáročnější a nejrozsáhlejší práci dosud. Natáčelo se v 6 zemích, včetně jeskyně v Řecku a islandských plání, kde měl podle Nolana vzniknout obraz podsvětí. Nový velkofilm Odyssea se ode dneška promítá v českých kinech díky společnosti Cinemart. I need everyone in this party dead. I can still save them. You're a man who needs to control his fate. But you cannot control this. That world is gone.

Fúze Paramountu s Warner Bros. Discovery za 111 miliard dolarů se dostala k soudu. 12 amerických států se totiž bojí, že spojení dvou mediálních gigantů zdraží streamování, poškodí konkurenci a snaží se ho tak přes soud zablokovat. Kalifornský prokurátor Rob Bonta v pondělí podal jménem těchto 12 států žalobu a rovnou požádal, aby se spojila se starším sporem, který proti fúzi vedou přímo předplatitelé Paramount Plus. Paramount se k té žádosti překvapivě přidal, oba případy tak nejspíš skončí u jedné soudkyně. A Rachel Martinez Oluguyen z Oaklandu, která už předplatitelskou žalobu řeší a ve čtvrtek má na programu klíčové jednání. Bonta se netajil tím, že mu to vyhovuje. V podcastu The Town řekl, že soudkyně je v obraze a přemýšlí o dopadech fúze. Takže zatímco Paramount a Warner Bros. Discovery věří, že jejich spojení projde, 12 států a armáda právníků se chystá dokázat opak. A rozhodovat o tom bude jedna soudní síň v Oaklandu. A to už vypadalo, že je konec této kauzy. A ona sága kolem Warner Bros. Discovery pokračuje i po vyřešení bitvy s Netflixem novým právním sporem.

0: fan är det här?
1: Det är ett first aid kit.
0: Men du skojar.
2: Where are you from?
1: Sweden.
2: Interrailing.
1: Oh, how did you know?
3: Do kin můžete dnes nově vyrazit na švédsko-norské drama Trochu života, celovečerní debut režisérky Fanny Olsen. Film sleduje dvě nejlepší kamarádky Lauru a Alex, které se vydávají vlakem přes evropská velkoměsta Varšavu, Prahu, Berlín i Paříž a chtějí prožít léto plné spontánních setkání s cizinci. Po jedné divoké párty se Laura probudí vedle muže, kterého nezná a nedokáže si vybavit, co se přesně stalo, což ji donutí čelit nejistotě kolem hranic souhlasu. Snímek natáčela Ovesen i v Praze a inspirovala se přitom vlastními zážitky. V hlavních rolích se objeví Embla Ingelman Sandberg a Aviva Vrede, které si podle recenzí vysloužili chválu za intimní a přesvědčivé herecké výkony. Film měl světovou premiéru na festivalu v Göteborgu, kde získal cenu Angelo a v Česku ho do kin uvádí distribuční společnost Film Europe. Trochu života můžete ode dnešního dne sledovat v českých kinech.
1: How was your night?
4: Yeah, it was fun.
5: Ni har haft lite filmsex. Det är sånt som händer när man tågluffar.
1: Nej, jag har varit otrogen.
6: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
6: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis

0: Hola. Hablo por el cuarto que tiene en renta.
1: El pago es de 550. No puedes usarlo con su. No quiero saber nada del paciente. ¿Tienes alguna duda?
2: S ním k mouchy mexického režiséra Fernanda Embikeho, který si z letošního Berlinále odnesl cenu ekumenické poroty i cenu čtenářů Berliner Morgenpost, dnes vstupuje do českých kin. Padesátnice Olga žije v pečlivě uklizeném bytě uprostřed Mexico City a má vše pevně pod kontrolou, dokud jí okolnosti nedonutí pronajmout volný pokoj. Nový spolubydlící ale nepřichází sám. Tajně sebou přivede i 9letého syna Kristiana. Olga na malého vetřelce reaguje nejprve odmítavě, postupně si k němu ale nachází cestu, mimo jiné díky společné vášni pro arkádové hry. Režii i scénář má na svědomí Fernando Embeke, který se stejným motivem pracoval už ve svém oceňovaném debutu Kachní sezóna. V hlavních rolích se objeví Teresa Sanchez, Bastian Escobar, Hugo Ramirez a Enrique Areola. Hollywood Reporter chválí snímek jako jemný, sladký a emocionálně silný černobílý příběh, ve kterém malý chlapec prolomí obranné zdi osamělé ženy, jež zapomněla na hodnotu lidského spojení. Mouchy můžete od dneška vidět v českých kinech v distribuci Aerofilms.
3: Una rebotada más y te aventas a cosa por la ventana.
4: Cristian, y tengo 9 años. Yo juego el Cosmic Defenders Pro.
5: Tak co? Dobrý?

Tak co nám dnes dorazilo do kin za novinky? Nejočekávanější kino událost roku je tady a nese jméno Odyssea. Christopher Nolan přináší monumentální adaptaci Homérova eposu s Mattem Damonem v roli krále Odyssea, který se po trojské válce snaží vrátit domů k manželce Penelope, zatímco ho pronásleduje hněv bohů. Z evropské produkce vstoupily do kin hned dva silné příběhy. Mexické mouchy vypráví o uzavřené olze, jejíž pečlivě uklizený život naruší 9letý chlapec, kterého jí do bytu tajně přivede podnájemník. A severský debit Trochu života sleduje dvě kamarádky na cestě po Evropě, kde se po jedné nejasné noci řeší otázky souhlasu a osobních hranic. Do kin jde i drama Ztracená země o dvou dětech z Bangladéše, kteří se sami vydávají hledat rozptýlenou rodinu. Z domácí produkce dorazilo slovensko-české drama Pramen s Aňou Geislerovou jako lékařkou v socialistickém Československu, která začíná spochybňovat praxi nucených sterilizací romských žen. A pro nostalgiky se do kin vrací kultovní český debut Davida Ondříčka Šeptej z roku 1996 o dívce, která uteče z domova poznat velkoměsto. A na závěr můžete ještě vyrazit do kina na dokument Výstava na plátně Frida Kahlo, který nabízí intimní pohled do života a tvorby slavné malířky. Tak to jsou dnešní novinky v kinech. Hofk.

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace z kin, streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste se opět naladili na vlnu Zun Rádia, které vám přináší tu nejlepší hudbu v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Čínečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Jak naladíte rádia v DAB+? Stejně jako u FM rádií, internet a data nepotřebujete. Digitální neznamená internetové. DAB Plus automaticky nabízí seznam dostupných stanic, takže frekvenci nepotřebujete znát. Stačí si jen vybrat a poslouchat. Nezapomínejte, že Zun Radio je underground, takže nás najdete vždycky úplně dole. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je Zun.

0: I don't wanna be with you, dove al sal.
1: Zun.
0: Dneska bude poriadne teplo, tak na to myslí. A opakujem, bio je na trojke. Opatrne, opatrne.

Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Trpíte depresí?

Everything is alright. Bude, bude, bude. Pozdravím Krtka do baru. Krtkuj, krtkuj.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz

0: hosty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Prodáno!
3: Véakum.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z Orbity, tady Vanguard. Přátelé, dneska máme něco velkolepého. Astronomové poprvé v historii přímo objevili atmosféru kolem skalnaté planety podobné Zemi, která navíc pobíhá v obyvatelné zóně své hvězdy. Planeta se jmenuje LHS 1140b, je vzdálená 48 světelných let a jak popisuje space.com, v její atmosféře se skrývá helium, vůbec první přímá detekce ovzduší u skalnaté exoplanety. A teď to nejlepší, obíhá v takzvané zlatovláskově zóně, kde by mohla existovat tekutá voda. Skalnatý povrch, železné jádro, atmosféra a možná i oceány. To je, přátelé, hodně očkrtnutých políček najednou. Autor studie Colin Cherubim předpověděl tuhle atmosféru vlastním modelem a pak ji sám naměřil. Vědec, který si napsal domácí úkol a příroda mu ho podepsala jedničkou. Život nikdo netvrdí, ale otázka jsme sami dostala dnes pěkně nervózní odpověď. Nechte si nad hlavou trochu místa na sny, přátelé. Mějte se pozemsky.
3: Spot.
0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
4: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
5: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
4: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
6: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
7: Stroboskopická mucha!
6: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
8: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
9: CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
10: O zero trust architecture.
9: Nisba compliance, sankce až 10 milionů.
10: Detection, log management, socket
9: recovery plan. Endpoint detection.

0: artefaktu.
1: Penetrační test Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Tak co? Dobrý?

0: Dneska som opäť ako kúzelník. Som tu a nie som tu. Ale už som tu. Za technické výpadky sa ospravedlňujeme. Vedci v Kongu objavili nový druh opice a lámou si hlavu, proč má oranžové rty. A vedci si lámu hlavu, ja si hlavu nelámem, je to jasná vec. Jednoduchá, pretože čo? Pretože žeru pomaranče.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Ináč táto opička sa volá, že Guereze. Sluší jej to, sluší. No a my poďme na Disco Sarus do roku 75.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: o 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
6: Powerplay.
5: Zun. Zun.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči Kuči tance. Do kina můžete nově vyrazit na festivalový titul Ztracená země. Netflix nasadil sportovní komedii Hawk, Edis Online přidal do své videotéky Zmizení Josefa Mengeleho a Quentin Tarantino se zase blíží odchodu do důchodu. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Do českých kin vstoupilo japonsko-francouzsko-malajsijsko-německé drama Ztracená země, která do novinek zapadá jako silný humanistický příběh z festivalového okruhu. Režisér Akio Fujimoto natočil snímek jako první celovečerní film vůbec nahraný v rohingijském jazyce a sleduje čtyřletého Shafiho a jeho devítiletou sestru Somiru, kteří opouštějí uprchlický tábor v Bangladéši a vydávají se na nebezpečnou cestu přes moře i souš do Malajzie za rozptýlenou rodinou. Snímek natočený s více než 200 rohingijských komparzistů zachycuje jejich putování skrze pašeráky, strach a laskavost cizích lidí, vše viděno očima dětí. Film měl světovou premiéru na festivalu v Benátkách, kde získal zvláštní cenu Poroty, což Fujimotovi vyneslo status jednoho z nejsledovanějších hlasů současného asijského arthouse kina. Ztracenou zemi můžete nyní navštívit v českých kinech díky Pilot Film.
1: Alele, ¿qué pasa?

Quentin Tarantino už roky slibuje odchod do důchodu po 10. filmu. Termín ale neustále posouvá. Naposledy měl skončit s projektem The Movie Critic, který ale loni zahodil a vrátil se k hledání nového námětu. Christopher Nolan teď doufá, že tomu slibu tentokrát nedostojí. V rozhovoru pro Telegraph Nolan řekl, že je nebezpečné dívat se na kariéru takhle konkrétně. On sám natáčí každý film, jako by měl být poslední a jednou prostě pravdu bude mít. Tarantinův purismus ale chápe, jde o pohled cinefila, který si váží filmové historie a nechce, aby jeho filmografie skončila slabým titulem. Ne každý ale Tarantinův plán schvaluje. Paul Thomas Anderson už v roce 2018 prohlásil, že podobné vyhlašování posledních filmů mu nedává smysl a že on sám chce točit, dokud bude moct. I kdyby Tarantino skutečně s natáčením skončil, tvůrčí činnosti neopustí. Píše knihy a jeho nová hra The Popinjay Cavalier má mít premiéru na londýnském West Endu v příštím roce. Pokud to Tarantino myslí skutečně vážně a po 10. filmu se zdekuje, tak bychom se měli modlit, aby ještě chvíli námět hledal. Protože svět kinematografie bez Tarantina se zdá poměrně nešťastným.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Co dnes přichází do kin? Poslouchejte Půlnoc v Hollywoodu na Zun Rádiu.

0: Prince, you had a chance at completing the Grand Slam a long time ago. What will be going through your mind when you tee off tomorrow?
1: I want my baby back, baby back, baby back, baby back.
2: Chili's, baby back ribs,
3: barbecue sauce.
4: Can you repeat the question?
5: Na Netflix dorazil nový komediální sportovní seriál Hawk. Will Ferrell hraje golfovou legendu Lonnieho Hawk Hawkinse, kterého tělo nutí do penze, ale on sám je přesvědčený, že má na svůj kariérní comeback stále dost síly. Jeho bývalá manželka i syn Lance, nová golfová hvězda, jsou přesvědčení, že je s kariérou konec. Jenže Lonnie potřebuje ještě jeden major k dokončení Grand Slamu a odmítá věřit, že by byl od životního comebacku vzdálen víc než jen jeden odpal. Po boku Willa Ferrella se v seriálu objeví Molly Shannon jako jeho výřečná ex-manželka, dále Jimmy Tetrow, Fortune Famester nebo Luke Wilson. Za scénářem a vznikem seriálu stojí sám Ferrell spolu s Harper Steele a Chrisem Hanchim. Kritika zatím seriál spíš schladila. Variety ji označuje za nepříliš přesvědčivý pokus o návrat ke sportovní satyře ve stylu Ricky Bobby, nejrychlejší jezdec. A podobně skepticky vyznívá i recenze The Hollywood Reporter. Tak uvidíme, jestli bude Hawk cheesy nebo příjemně breezy. Všech 10 epizod sportovní komedie Hawk je nyní k vidění na Netflixu.
6: Lonnie Hawkins is 3 feet from making his mark on golf history. You've got to be kidding me.
7: You were a big shot golfer.
8: I still am a big shot golfer. I just need to get my groove back.
9: Dad, the guys are saying that I'm the Hawk now.
10: Golf is easy.
11: I think that you're afraid that our son is going to eclipse the great Lonnie Hawkins.
12: The question is, are you a pro?

0: trinken wir lieber auf Argentinien.
1: Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil!
2: Es ist gut, dass du gekommen bist, Rolf.
3: Ich wollte nicht kommen. Und jetzt bin ich hier. Und ich will, dass du mir die Wahrheit sagst. Warum bist du nach Auschwitz gegangen?
4: Na streamovací platformě Edisonline je ode dneška dostupné silné historické drama o poválečném útěku nacistického zločince Zmizení Josefa Mengeleho. Snímek natočil ruský režisér Kiril Srebrenikov podle knižní předlohy Oliviera Goeze, oceněné cenou Prix Renaud d'Or. Sledujeme Josefa Mengeleho, anděla smrti s Osvětimi, jak po druhé světové válce prchá do Jižní Ameriky. Z Buenos Aires přes Brazílii až do Paraguaje a metodicky si organizuje vlastní zmizení, aby unikl spravedlnosti. Hlavní roli stvárnil August Diehl, po jeho boku se objevují Dana Herfurth, Berghard Klausner nebo Frederike Becht. Kamera je dílem Vladislava Opelance, který střídá černobílý vizuál exilu s ojedinělými barevnými vzpomínkami na Osvětim. Kritika snímek popisuje jako chladnou, přemýšlivou meditaci o nepotrestaném zlu a odepřené spravedlnosti. Zmizení Josefa Mengeleho můžete nyní sledovat na Edisonline s předplatným jen 155 korun měsíčně.
5: Untertauchen und schauen, wie es läuft.
6: Sie sollten stolz sein, einen der herausragendsten Wissenschaftler des Dritten Reiches zu beherbergen.
7: Du bist nichts.
8: Oder wenigstens Respekt.

Než zabalíme další týden vysílání s půlnocí v Hollywoodu, mám pro vás přehled toho, co nového vypustili streamingy. Apple TV Plus spustil minisérii Lucky, kde Anna Taylor-Joy hraje podvodnici na útěku před FBI i nelítostným zločineckým mozkem po nevydařené mnoha milionové loupeži. V seriálu jí sekundují Timothy Olyphant a Annette Bening. Edison Online nabízí životopisné drama Zmizení Josefa Mengeleho od režiséra Kirila Srebrenikova, které sleduje nacistického doktora s Osvětimi na útěku do Jižní Ameriky prizmatem jeho syna. HBO Max přidalo akční komedii Hlavy státu s Johnem Cenou a Idrisem Elbou jako americkým prezidentem a britským premiérem, kteří musí spojit síly proti společnému nepříteli po boku agentky MI6 podání Priyanky Chopra Jonas. A k tomu ještě romantickou komedii Oh Ahoy s Loganem Lermanem a Molly Gordon. Netflix vsadil na sportovní komedii Hawk s Willem Ferrellem jako stárnoucí golfovou legendou doplněnou talk show speciálem Hot Ones Extra Heat. Na Netflixu najdete nově také Heartstopper Forever, závěrečný film podle románu Alice Oseman, kde se Nick a Charlie musí popasovat s realitou vztahu na dálku. Drama Desire o úspěšné právničce, která se zaplete do vášnivého vztahu s mladým plaveckým trenérem své dcery. Minisérie Mapa tvých tužeb sleduje Grétu, která po ztrátě sestry, která podlehla leukémii, objeví hru, kterou si Lucy vymyslela, a díky ní i setkání s Willem se učí zpracovávat zármutek. Jeho korejský dark fantasy horror Východní palác uvádí muže schopného procházet světem duchů a dvorní dámu s tajemstvím, kteří jsou z králova rozkazu povoláni odhalit temná tajemství zaklatého paláce. A Netflix přidal také dokumenty o únosu Miguela Angela Blanca organizací ETA v 90. letech a 23 000 životů. Skutečný příběh party mladých lidí, kteří bez zkušenosti se záchranou na moři koupili starou rybářskou loď a zachránili přes 23 000 uprchlíků ve Středozemním moři, než jejich chápání práva a spravedlnosti prošlo tvrdou zkouškou. Prime Video naservírovalo akční komediální seriál Jízda o život s Octavií Spencer a Hannah Waddingham jako kamarádkami na útěku po odhalení, že jedna z nich je nájemná vražetkyně, a dokumentární krimi Murder 101 o studentech vyšetřující desítky let staré nevyřešené vraždy. Sky Showtime pak nasadilo třetí řadu kanadského krimi seriálu Loyalita, kde se detektiv Sabrina vrací zpět k federální policii a čelí vydírání i novým případům. Tak to je streamovací nadílka tohoto týdne. Playlist máte na pár dní jasnýho.

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci, v pondělí se opět setkáme u další filmové degustace z kin, streamingu nebo nových videonosičů. Přehled všech novinek, které jsme tento týden podrobně probírali ve vysílání, najdete samozřejmě i na našich stránkách zoomradio.cz, jako vždy. Díky, že jste se rozhodli zapnout si váš rádiový přijímač a především Zoom Radio. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí či nečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: Lisba Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.control.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
5: Někdo stojí tamhle v rohu.
4: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zoom rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zoom rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
4: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska máme případ vesmírného převleku, přátelé. Objekt, který se dlouho tvářil jako obyčejná planetka blízko Země, ve skutečnosti není planetka vůbec. Vědci z JPL, tedy z laboratoře patřící NASA v Jižní Kalifornii, ho pečlivě sledovali na jeho cestě prostorem a zamířili na něj mohutné dalekohledy, které umí zachytit i ta nejslabší nebeská tělesa. A výsledek? Ten záhadný tulák má dvojí osobnost. Na starších snímcích se choval slušně, žádná typická kometární aktivita, žádný ocas, nic. Prostě klidná planetka. Jenže nová pozorování odhalila pravdu, jak popisuje NASA. Ono je to celou dobu kometa, která si jen dávala pozor, aby ji nikdo neprokoukl. Někdo si prostě zaslouží lepší kostým na maškarní. Tak ať vás dnes nikdo neprokoukne, pokud si zrovna hrajete na někoho jiného. Mějte se pozemsky.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Single Story. 6. července 82 došlo k nejdelšímu zatmění měsíce ve 20. století a na některé osoby to má zjevně negativní vliv, protože ještě téže noci se vydal jeden lunetik na návštěvu Buckinghamského paláce. Dostal se tam překvapivě snadno. Udělal si soukromou tour, kochal se uměleckými díly a přitom pojídal čedar, sušenky a zapíjel to kvalitním bílým vínem. Poseděl si na trůnu, kde chvíli rozjímal, a když na něj padla únava, zase se vytratil. Jenže problém byl ten, že nepotkal ji.
2: Morning, baby. What are you doing? It's still too early. Who are you?
3: My name is Michael.
2: Out, get out!
3: I promise you have nothing to fear from me.
1: Tak se 9. července 1982 vydává Michael Fagan na osobní audienci u královny Alžběty II.
2: What do you want if it's money?
3: I don't want money, I don't want anything. I just want to talk to you, that's all. To tell you what's going on.
1: Nezaměstnaný a sklíčený Fagan prostě potřeboval bědce vysvětlit, jaké to je být obyčejným člověkem a jak to s Anglií je, protože už neví, na koho by se obrátil. I když už se palácem řítí stráž do královniny ložnice, Michael Fagan dostává svých několik minut na debatu s královnou v nedbalkách. Fagan bude následně souzen pouze za krádež láhve vína a stráví 3 měsíce na psychiatrii.
2: What is it you'd like me to do?
3: Save us all from her.
2: Who?
3: Thatcher. She's destroying the country. We've got more than 3 million unemployed. That's more than at any time since the Great Depression. Doesn't that bother you?

rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska letíme až na Pluto, ten ledový trpaslík na okraji sluneční soustavy. A představte si, vědci právě objevili jeho úplně první sesuvy půdy. Jak popisuje space.com, tým geologa Marka Discenzi prohrabal snímky sondy New Horizons z roku 2015 a napočítal 6 sesuvů na stěnách tří kráterů u toho slavného srdcovitého útvaru Sputnik Planitia. A teď to nejlepší. Jeden ten sesuv se řítil dolů 2,5 kilometru a materiál se rozjel přes 14 kilometrů daleko. Největší suťové pole by pokřbilo celé menší město. Řekněme, že na Plutu se člověk nechce zdržovat pod svahem. Nejzáhadnější je spouštěč. Jeden sesuv způsobil dopad, ale u zbytku vědci typují teplotní prutí v ledu, jak se Pluto na své dráze stříká.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mně, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
1: Recovery Plan. Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.bercentro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Zatímco v červenci 83 vládli hudebním novinkám muži. All right now. V roce 1993 je to zase něžné pohlaví, které vydává ty nejchytlavější vály, jako Lonnie Gordon se svým druhým albem Bad Mood. Bad Mood je sice částečně poslepované ze starších singlů, které doznaly změn, ale i tak se stane nejúspěšnějším počinem Lonnie Gordon, když se třemi tracky dosáhne čísla jedna ve světových dance hit parádách.

freak, freak, freak, freak, freak, freak.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
5: Stroboskopická mucha!
4: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme pořádně hluboko do minulosti. A to doslova. Vesmírný teleskop Jamesa Webba nás totiž vzal na výlet 4,5 miliardy let zpátky. Jak popisuje NASA, tenhle uchvatný snímek zachycuje mladou galaktickou kupu s politickým jménem MaxJ0553. Co je na ní tak zvláštní? Jsou to vlastně dvě podkupy, zhruba stejně těžké, které se právě srážejí. Takový pomalý vesmírný tanec, kde partneři neustále šlapou jeden druhému po nohou. Každou z nich drží pohromadě jedna obrovská, nesmírně jasná elektrická galaxie. Když se dnes díváte na tenhle obrázek, vidíte světlo staré miliardy let. Takže i vaše ranní zpoždění do práce je vlastně naprosto zanedbatelné. A to je pro dnešek vše z hlubin času. Vraťte se zase, počkám tady, kam

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: This right here is a power play.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Duo Wham konečně vydává 9. července 1983 svou debutovou desku s názvem Fantastic a zítra také začíná jejich první koncertní šňůra Fantastic Tour. Když začali práce ve studiu George Michael, jak se svěřil Andrew Ridgely, začal pracovat rychlostí blesku a ukázalo se, že je daleko lepším skladatelem. Ridgely tedy chce nechce uvolnil Georgeovi cestu, protože nebylo pochyb, že takto mohou lépe dosáhnout úspěchu a Andrew tak zůstal u kytary a drobných aranží. A jak Michael vidí budoucnost Wham?
2: There is a basic difference between us and the screams of 10 years ago, but this time they seem to be writing for themselves with very few exceptions, and so you're basically a lot more in control of your situation than say the Bay City Rollers in the early 70s who were being written for.
1: My si samozřejmě pustíme nejvýraznější single z alba Fantastic, který ukazuje další hudební směřování duo Wham. Tedy Club Tropicana, jehož klip se natáčel na Ibize. Sexy hodina historie se mnou, se Zuzanou Maxem.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduzakart v desiatkach reštaurácií. www.meduzakart.sk

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Véakum. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
0: Vkus.
3: Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí? Netrpte.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: To se vede, že Give It To Me, Michael Gray, novinka Powerplay.

0: I don't wanna be with you, to je Asal.
1: Zun.
0: Dneska bude poradne teplo, tak na to myslí. A opakujem, bio je na trojke. Opatrne, opatrne.

Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: 5 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Trpíte depresí?

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz
1: Dobrá doména.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz
4: Prodáno!
5: Véakum!

0: Bez CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
0: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, SOC Recovery Plan.
0: Endpoint Detection,
1: Multifactor,
0: Penetrační Test, Log Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Fine.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální.

0: Obrací žaludek na ruby, je tremefátus.
1: Stroboskopická mucha.
0: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
2: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Dneska som opäť ako kúzelník. Som tu a nie som tu. Už som tu. Za technické výpadky sa ospravedlňujeme. Vedci v Kongu objavili nový druh opice a lámou si hlavu, proč má oranžové rty. A vedci si lámu hlavu, ja si hlavu nelámem, je to jasná vec. Jednoduchá, pretože čo? Pretože žeru pomaranče.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Ináč táto opička sa volá, že Guereze. Sluší jej to, sluší. No a my poďme na Disco Sarus do roku 75.

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku. Na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska letíme až na Pluto, ten ledový trpaslík na okraji sluneční soustavy. A představte si, vědci právě objevili jeho úplně první sesuvy půdy. Jak popisuje space.com, tým geologa Marka Discenzi prohrabal snímky sondy New Horizons z roku 2015 a napočítal 6 sesuvů na stěnách tří kráterů u toho slavného srdcovitého útvaru Sputnik Planitia. A teď to nejlepší. Jeden ten sesuv se řítil dolů 2,5 kilometru a materiál se rozjel přes 14 kilometrů daleko. Největší suťové pole by pokřbilo celé menší město. Řekněme, že na Plutu se člověk nechce zdržovat pod svahem. Nejzáhadnější je spouštěč. Jeden sesuv způsobil dopad, ale u zbytku vědci typují teplotní prutí v ledu, jak se Pluto na své dráze střídavě ohřívá a

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
2: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
3: Memento mori, krasotinko.
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
6: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
7: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
5: Ďakujem, Ráchel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
8: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít.

0: váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: The future. The polar ice caps have melted. And the earth lies beneath a watery grave. Those who survived have adapted to a new world.
2: 28. července 1995 se v amerických kinech odehrává premiéra velkolepého sci-fi dobrodružství Vodní svět. Budoucnost je zaplavená oceánem, pevnina skoro neexistuje a lidstvo přežívá na improvizovaných plovoucích atolech. Do toho připlouvá bezejmenný mariner v podání Kevina Costnera, samotář s malou genetickou vychytávkou, který se nečekaně zaplete do boje o mapu vedoucí k poslednímu kousku suché země. Po jeho boku stojí Jean Triplehorn jako Helen a malá Tina Mongeorio, co by Enola, zatímco protivníkem číslo jedna je šílený Deacon, kterého s gustem hraje Dennis Hooper.
3: Zrovna pluju z jednoho atolu. Je to 8 dnů na východ, jestli tě to zajímá.
4: Když se potkají tuláci, musí si něco vyměnit.
3: Znám pravidla. Tohle setkání ti dám zadarmo.
4: Ve vodním světě to není možný.
2: Z natáčení by šla udělat samotná apokalypsa. Stavba obřího plovoucího atolu na Havaji spolkla tolik železa, že se muselo dovážet z Kalifornie. Kulisy se potápěly, štáb kosily hurikány a režisér Kevin Reynolds se s Costnerem tak rozhádal, že z filmu odešel, aby Costner převzal režisérskou stoličku. Costner navíc narval do projektu vlastní miliony a puntičkářsky dohlížel na každou scénu. Není divu, že štáb a zasvícení novináři začali filmu přezdívat Fishtar nebo Kevin's Gate.
5: Pokud jste si všimli tepeného charakteru krve, která vytéká z díry v mé hlavě, zřejmě je vám jasné, že dnes máme všichni opravdu mizerný den.
2: S rozpočtem 175 milionů dolarů se v této době stává Vodní svět nejdražším filmem všech dob, než ho za 2 roky strčí do kapsy slavný Titanic. V kinech nakonec utrží snímek něco přes 260 milionů, což v Hollywoodu znamená spíš drahé varování než triumf. Kritika ocení monumentální výpravu a akci, ale diváci i recenzenti budou rýpat do prkeného scénáře i přepálené stopáže. A Dennis Hooper? Ten si odnese zlatou malinu za nejhorší výkon ve vedlejší roli.
6: Viděl jsem nějakou dívku. Nasedla na tu loď se třemi trupy. Jo, na mutantovou loď.
7: Mutantovou?
6: Tady máš termín jako rybí žábry. Nebyl to skutečný člověk. Rozmar evoluce.
2: Přesto se Vodní svět stane postupem času kultovkou, hlavně díky VHS-kám a televizi. Takže i když v roce 1995 vypadá Vodní svět jako tonoucí blockbuster, nakonec film uplave k docela pevnému kultovnímu břehu.
8: Ty jsi zařídil malej harem, že jo? Kolik za ty ženský?
9: My nejsme na prodej.
8: Ženy jsou na prodej, všechno je na prodej, na prodej, na prodej. Jsou v páru, nebo bys je prodal jednotlivě, co? Jsem to v uprchlickém táboře. Úspory celého klanu. Papír.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči Kuči tance. Do kina můžete nově vyrazit na festivalový titul Ztracená země. Netflix nasadil sportovní komedii Hawk, Edison Line přidal do své videotéky Zmizení Josefa Mengeleho a Quentin Tarantino se zase blíží odchodu do důchodu. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

Do českých kin vstoupilo japonsko-francouzsko-malajsijsko-německé drama Ztracená země, která do novinek zapadá jako silný humanistický příběh z festivalového okruhu. Režisér Akio Fujimoto natočil snímek jako první celovečerní film vůbec nahraný v rohingijském jazyce a sleduje čtyřletého Shafiho a jeho devítiletou sestru Somiru, kteří opouštějí uprchlický tábor v Bangladéši a vydávají se na nebezpečnou cestu přes moře i souš do Malajzie za rozptýlenou rodinou. Snímek natočený s více než 200 rohingijských komparzistů zachycuje jejich putování skrze pašeráky, strach a laskavost cizích lidí, vše viděno očima dětí. Film měl světovou premiéru na festivalu v Benátkách, kde získal zvláštní cenu Poroty, což Fujimotovi vyneslo status jednoho z nejsledovanějších hlasů současného asijského arthouse kina. Ztracenou zemi můžete nyní navštívit v českých kinech díky Pilot Film. Když víš, co máš dělat,

Quentin Tarantino už roky slibuje odchod do důchodu po 10. filmu, termín ale neustále posouvá. Naposledy měl skončit s projektem The Movie Critic, který ale loni zahodil a vrátil se k hledání nového námětu. Christopher Nolan teď doufá, že tomu slibu tentokrát nedostojí. V rozhovoru pro Telegraph Nolan řekl, že je nebezpečné dívat se na kariéru takhle konkrétně. On sám natáčí každý film, jako by měl být poslední a jednou prostě pravdu bude mít. Tarantinův purismus ale chápe, jde o pohled cinefila, který si váží filmové historie a nechce, aby jeho filmografie skončila slabým titulem. Ne každý ale Tarantinův plán schvaluje. Paul Thomas Anderson už v roce 2018 prohlásil, že podobné vyhlašování posledních filmů mu nedává smysl a že on sám chce točit, dokud bude moct. I kdyby Tarantino skutečně s natáčením skončil, tvůrčí činnosti neopustí. Píše knihy a jeho nová hra The Poppin' J. Cavalier má mít premiéru na londýnském West Endu v příštím roce. Pokud to Tarantino myslí skutečně vážně a po 10. filmu se zdekuje, tak bychom se měli modlit, aby ještě chvíli námět hledal. Protože svět kinematografie bez Tarantina se zdá poměrně nešťastným.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty.

0: a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. moliton.cz.
1: CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: Lisva Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
1: Recovery Plan. Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
0: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cyber

0: percentro.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
0: Vkus.
2: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: You had a chance at completing the Grand Slam a long time ago. What will be going through your mind when you tee off tomorrow?
4: I want my baby back, baby back, baby back, baby back.
5: Chili's baby back rib.
6: Barbecue sauce.
7: Can you repeat the question?
0: Na Netflix dorazil nový komediální sportovní seriál Hawk. Will Ferrell hraje golfovou legendu Lonnieho Hawk Hawkinse, kterého tělo nutí do penze, ale on sám je přesvědčený, že má na svůj kariérní comeback stále dost síly. Jeho bývalá manželka i syn Lance, nová golfová hvězda, jsou přesvědčení, že je s kariérou konec. Jenže Lonnie potřebuje ještě jeden major k dokončení Grand Slamu a odmítá věřit, že by byl od životního comebacku vzdálen víc než jen jeden odpal. Po boku Willa Ferrella se v seriálu objeví Molly Shannon jako jeho výřečná ex-manželka, dále Jimmy Tetrow, Fortune Famester nebo Luke Wilson. Za scénářem a vznikem seriálu stojí sám Ferrell spolu s Harper Steele a Chrisem Hanchem. Kritika zatím seriál spíš chladila. Variety ji označuje za nepříliš přesvědčivý pokus o návrat ke sportovní satyře ve stylu Ricky Bobby nejrychlejší jezdec a podobně skepticky vyznívá i recenze The Hollywood Reporter. Tak uvidíme, jestli bude Hawk cheesy nebo příjemně brýzy. Všech 10 epizod sportovní komedie Hawk je nyní k vidění na Netflixu.
8: Lonnie Hawkins is 3 feet from making his mark on golf history. You've got to be kidding me.
9: You were a big shot golfer.
10: I still am a big shot golfer. I just need to get my groove back.
11: Dad, the guys are saying that I'm the honk now.
12: Golf is easy.
13: I think that you're afraid that our son is going to eclipse the great Lonnie Hawkins.
14: The question is, are you?

0: trinken wir lieber auf Argentinien.
1: Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil!
2: Es ist gut, dass du gekommen bist, Rolf.
3: Ich wollte nicht kommen. Und jetzt bin ich hier. Und ich will, dass du mir die Wahrheit sagst. Warum bist du nach Auschwitz gegangen?
4: Na streamovací platformě Edis Online je ode dneška dostupné silné historické drama o poválečném útěku nacistického zločince Zmizení Josefa Mengeleho. Snímek natočil ruský režisér Kiril Srebrenikov podle knižní předlohy Oliviera Goeze, oceněné cenou Prix Renaud. Sledujeme Josefa Mengeleho, anděla smrti s Osvětimi, jak po druhé světové válce prchá do Jižní Ameriky. Z Buenos Aires přes Brazílii až do Paraguaje a metodicky si organizuje vlastní zmizení, aby unikl spravedlnosti. Hlavní roli stvárnil August Diehl, po jeho boku se objevují Dana Herfurth, Berghard Klausner nebo Frederike Becht. Kamera je dílem Vladislava Opelance, který střídá černobílý vizuál exilu s ojedinělými barevnými vzpomínkami na Osvětim. Kritika snímek popisuje jako chladnou, přemýšlivou meditaci o nepotrestaném zlu a odepřené spravedlnosti. Zmizení Josefa Mengeleho můžete nyní sledovat na Edis Online s předplatným jen 155 korun měsíčně.
5: Untertauchen und schauen, wie es läuft.
6: Sie sollten stolz sein, einen der herausragendsten Wissenschaftler des Dritten Reiches zu beherbergen.
5: Du bist nichts.
7: Oder wenigstens Respekt.

Než zabalíme další týden vysílání z půlnocí v Hollywoodu, mám pro vás přehled toho, co nového vypustili streamingy. Apple TV Plus spustil minisérii Lucky, kde Anna Taylor-Joy hraje podvodnici na útěku před FBI i nelítostným zločineckým mozkem po nevydařené mnohamilionové loupeži. V seriálu jí sekundují Timothy Olyphant a Annette Bening. Edison Line nabízí životopisné drama Zmizení Josefa Mengeleho od režiséra Kirila Srebrenikova, které sleduje nacistického doktora s osvětimi na útěku do Jižní Ameriky prismatem jeho syna. HBO Max přidalo akční komedii Hlavy státu s Johnem Cenou a Idrisem Elbou jako americkým prezidentem a britským premiérem, kteří musí spojit síly proti společnému nepříteli po boku agentky MI6 v podání Priyanky Chopra Jonas. A k tomu ještě romantickou komedii Oh Ahoy s Loganem Lermanem a Molly Gordon. Netflix vsadil na sportovní komedii Hawk s Willem Ferrellem jako stárnoucí golfovou legendou doplněnou talk show speciálem Hot Ones Extra Heat. Na Netflixu najdete nově také Heartstopper Forever, závěrečný film podle románu Alice Oseman, kde se Nick a Charlie musí popasovat s realitou vztahu na dálku. Drama Desire o úspěšné právničce, která se zaplete do vášnivého vztahu s mladým plaveckým trenérem své dcery. Minisérie Mapa tvých tužeb sleduje Grétu, která po ztrátě sestry, která podlehla leukémii, objeví hru, kterou si Lucy vymyslela, a díky ní i setkání s Willem se učí zpracovávat zármutek. Jeho korejský dark fantasy horror Východní palác uvádí muže schopného procházet světem duchů a dvorní dámu s tajemstvím, kteří jsou z králova rozkazu povoláni odhalit temná tajemství zaklatého paláce. A Netflix přidal také dokumenty o únosu Miguela Angela Blanca organizací ETA v 90. letech a 23 000 životů. Skutečný příběh party mladých lidí, kteří bez zkušenosti se záchranou na moři koupili starou rybářskou loď a zachránili přes 23 000 uprchlíků ve Středozemním moři, než jejich chápání práva a spravedlnosti prošlo tvrdou zkouškou. Prime Video naservírovalo akční komediální seriál Jízda o život s Octavií Spencer a Hannah Waddingham jako kamarádkami na útěku po odhalení, že jedna z nich je nájemná vražetkyně, a dokumentární krimi Murder 101 o studentech vyšetřující desítky let staré nevyřešené vraždy. Sky Showtime pak nasadilo třetí řadu kanadského krimi seriálu Loyalita, kde se detektiv Sabrina vrací zpět k federální policii a čelí vydírání i novým případům. Tak to je streamovací nadílka tohoto týdne. Playlist máte na pár dní, jasný, hovk.

0: z Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace z kin, streamingu nebo nových videonosičů. Přehled všech novinek, které jsme tento týden podrobně probírali ve vysílání, najdete samozřejmě i na našich stránkách zoomradio.cz. Jako vždy. Díky, že jste se rozhodli zapnout si váš rádiový přijímač a především Zoom Radio. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.
1: Tak co? Dobrý?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
2: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře jak na pitevně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: This right here is a power play.

I don't want you. You don't need to keep on looking.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Powerplay.

0: do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme příběh, který zní jako vtip, ale je to seriózní věda. Badatelé sledovali tučňáky podle jejich trusu. Ano, přátelé, špičkový vesmírný výzkum a tučňáčí ovínko v jedné větě. Jak popisuje Universe Today, tým vedený Univerzitou Clemson využil 30 let snímků z mise Landsat od NASA a analyzoval barvu tučňáčího guána napříč celou Antarktidou. Podle barvy ve viditelném i infračerveném spektru dokázali zrekonstruovat jídelníček tučňáků Adélie od roku 1984 až po 2013. A závěr mrazí víc než antarktický vítr. Ubývající mořský led nutí tučňáky přecházet z ryb na méně výživný kryl, což ohrožuje jejich přežití. Jsou to takoví kanárci v uhelném dole, jen v mnohem chladnějším prostředí. Kdo by řekl, že špionáž z vesmíru začne u tučňáčího záchodu? Mějte se pozemsky!
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: Lístva compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint detection, lock management, SOC
3: recovery plan.
1: Endpoint detection,
3: multifactor,
1: penetrační test, lock management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

Space World. Čistá kilovačka.

Groovy. Každý piatok o 20. Prvá repríza, sobota 15. a každý útorok o 16. O 17.

Dancing and Grooving. Ultimate Sanctus Groove.

Brothers and Sisters. Ak máš chuť, hod tam nejaké tanečky. O tom to celé je. To je Sanctus Groove.

Cosa dice Violet?

0: si zahrať Disco Symphony. Toto je Disco Tron.
1: Zun.

0: Total Twist, Sanctus Groove. Pevne verím, že som prvou hodinkou nikoho neurazil.
1: Zone.

poďme do hodinky druhej. Dneska host, kamarát, výborný DJ Andrea Fiorino.

Mr. De Marcus Lewis. Be the joy.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Trpíte depresí? Netrpte.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiu.

0: návrh na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Powerplay.
2: Zun.

Classica.

0: CzechIA s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. CzechIA. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro D